0: Víte, vy jak jsme vlastně nesmím přijet, když jsme toho, ha? Vy vás kdy náda se svým těm hukli chájí, jume náda smůz. Vy jsme těho svým nejtvo. Kýte!
1: Kýte!